0: așa că am descacem o vodă.
1: Iunaki ne potrebuje jo medal. Iunaki potrebuje jo srečne otroke. Postani del težele junakov.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.